0: Jedinečná noční parkurová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
2: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
3: Mami, co bude k obědu?
4: Dneska mám prázdniny.
3: A co bude k večeři?
4: Pořád mám prázdniny.
5: Tak já objednávám pizzu Christe.
4: Vidíš, proto jsem si tě brala.
6: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
7: Rádio MB.
8: Posloucháš správně.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Za

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 8 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: lepší než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB.
3: Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Rock Festival se uskuteční 26. září v autokempu Kosmonosy. Vystoupí kapely Fenny, Checkmate, Syndrom, No Talent a Seven. Areál bude otevřen od 12 hodin. Předprodej vstupenek probíhá na SMS Ticket. Rock Festival v autokempu Kosmonosy. Mediálním partnerem je Rádio MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: just getting started. Oh, I love you, Ken.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Je pondělí 17. srpna, svátek slaví dnes Petry, takže přejeme všechno nejlepší. Doufám, že se máte výborně a 17. srpen je taky Mezinárodní den otravování. Ano, opravdu existuje den věnovaný tomu, co někteří lidé zvládají úplně bez kalendáře. Takže pokud vám dneska už od rána píše někdo, ahoj, co děláš, volá vám podruhé během 5 minut nebo se ptá na to, co jste mu právě vysvětlili, nehádejte se s ním. Možná jen poctivě slaví a jestli jste naopak ten, kdo dnes někoho otravuje, máte oficiální alibi. O čem se budeme bavit v dopoledním rozjezdu, o jednom novém mobilu, taky o umělé inteligenci, tentokrát o hudbě, no a jaký nápoj se nám vrátil v letošním létě, i o tom vám řeknu mezi 9. a 10. Já jsem David a startuje dopolední rozjezd.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Ano, 17. srpen pokračuje, tady je Rádio MB. No a přátelé, Spotify zavádí označování skladeb, které vznikly nebo byly výrazně vytvořené pomocí umělé inteligence. Důvod je jednoduchý. Umělé inteligence dokážou už vyrábět tolik hudby, že posluchač někdy vůbec neví, jestli slyší člověka nebo algoritmus. Takže možná přijde doba, kdy budeme mít v rádiu novou hitovku a budu muset říct a teď něco od mladého talentovaného interpreta, který se narodil v serverovně. No, i takovéhle věci se stávají. Krásné pondělí.
1: Rádio MB.

0: Černé skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letnice na 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 17. srpen pokračuje, vy samozřejmě stále ladíte Rádio MB, no a přátelé, Espresso Tonic se vrací jako jeden z výrazných letních drinků. Káva, tonic, led a citrus, zní to jako něco, co vzniklo omylem, když v kavárně dojdou sklenice, tedy čisté sklenice, ale funguje to. Hlavně jako nápoj pro lidi, kteří chtějí být současně hydratováni, nabití kofeinem a lehce zmatení. My pokračujeme dále, za malou chvíli si dáme tipy, kam vyrazit, a posloucháte Rádio MB, blíží se 10. hodina.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Můj milý zlatí, pondělí 17. srpna pokračuje i po 10. hodině. Co nás čeká, co nás nemine, tak další trendy, které se rozjíždějí na sociálních sítích, taky o jedné chybě pizzerie, no a rozhodně o jednom netradičním jídelním lístku. Tak o tom bude hodina právě mezi 10. a 11. hodinou. Navíc si taky můžeme zasoutěžit o lístky na Valečovské kulturní léto, které samozřejmě bude pokračovat, to je jasný. No a když je bude pokračovat, to vám taky můžu říct, bude to už tento pátek, kdy vystoupí na Valečově nebo pod hradem Valečov Anna K., Kamil Střihavka a The Best of Macky, tak si to určitě nenechte ujít. Přeji vám krásný den.
3: Radio MB.

17. srpen pokračuje, no a co se nám rozjíždí na sociálních sítích, takzvaný fancy eyes, obří kostky, koule, průhledný led, led s ovocem nebo bylinkami. Nejde už jen o to, co pijete, ale důležitý je, jak vypadá ten led. Takže lidstvo konečně dospělo do fáze, kdy se můžeme pochlubit, hele, co mám v drinku, a odpověď zní led. Ale pořádný. Tady je Rádio MB, mějte krásné dopoledne. Rádio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Ladíte Rádio MB, no a teď pojďme za jednou zákaznicí, není důležité, kde to bylo, ale objednala si pizzu. Normální objednávka, jenže kvůli chybě v systému restaurace dostala místo jedné pizzy celou stovku. No a teď přijde ta nejlepší část. Místo, aby restaurace všechno vyhodila, rozhodla se pizzy rozdat lidem v okolí, takže chyba v počítači nakonec způsobila něco, co by žádná marketingová agentura nevymyslela. Nejlepší den celé čtvrti, co říkáte? Pokračuje pondělí 17.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska. I just want

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: Domu kultury vám přeji krásný den, blíží se nám 11. hodina, pokud chcete, zavolejte si o lístky na Valečov, už tento pátek tam vystoupí Anna K., Kamil Střihavka a The Best of Meky, takže určitě, určitě volejte právě teď 608 125 300. Teď ale pojďme ještě za jedním mužem, který se rozhodl, že jeho oblíbená restaurace si zaslouží opravdu velkou poctu, nechal si na tělo vytetovat celé její menu, ne logo, ne název, prostě celý jídelní lístek, takže až si někdo řekne, co si dáš, on nemusí odpovídat, stačí sundat triko. Za chvíli 11. hodina, dáme si nějaké ty kulturní tipy a já se vám po 11. opět ozvu. Krásný den.
1: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. I believe in love.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Taky po hodině 11. ladíte Rádio MB, je pondělí 17. srpna. Ještě jednou můžeme popřát všem Petrám. O čem se budeme bavit mezi 11. a 12. Třeba o nových kufrech, s kterými můžete cestovat. Taky si dáme nějakou tu předpověď počasí. Co myslíte, vrátí se nám léto ještě nebo ne? No, dám vám na to nějakou tu dílčí odpověď. No a dozvíte se taky o jednom kuriózním fotbalovém brankaři. Krásný den, krásné pondělí.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: s rádiem MB. Moji milí, představte si, na trhu jsou nové kufry, které mají vestavěné sledování. Můžete je najít přes Apple i přes Google, což je skvělé, protože dřív jste na letišti hledali kufr a teď můžete přes telefon přesně zjistit, že váš kufr je v Madridu, zatímco vy jste pořád v Praze. Technologie tedy problém nevyřešila, jen nám umožnila přesně vědět, kde ten problém je. No tak gratuluju. Jsme Rádio MB.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Ano, pojďme na dnešní počasí. Bude oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přeháňky. Teploty dnes jen 19 až 23 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno, pak bude přibývat oblačnost a bude pršet. 18 až 22 stupňů, to jsou teploty pro zítřek. No a středa, ta bude oblačná až polojasná, může se vyskytnout taky déšť nebo přeháňky a teploty 24 až 28 stupňů.
0: Radio MB.

0: má Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavská.

0: Stále ladíte Radio MB a teď pojďme do jednoho honduraského prvoligového klubu. Název není důležitý, no prostě a jasně letos udělal jeden z nejpodivnějších přestupů. Do brány si přivedl tiktokera, a to Saula Lamor Foxe. Má velkou fanouškovskou základnu, ale jeho hlavní kritéria byla dosud na sociálních sítích, takže fotbal se dostal do nové fáze. Dřív jste museli umět chytat, teď možná stačí umět chytit algoritmus. Jak mu to půjde, to teprve uvidíme. Teď se loučím, blíží se 12. hodina, přihlásím se ještě jednou po 17.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Soutěže v požárním útoku Memoriál Josefa Dvořáka se uskuteční 29. srpna na hřišti za školou ve Veselé. Soutěžit se bude podle pravidel Boleslavského poháru. Start bude v 9 hodin a 15 minut. Občerstvení na místě zajištěno.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: moc smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy.

0: se Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Špatný signál?
4: My jsme všude. Rádio MB.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
3: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.
5: Posloucháš správně.

0: bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Mladá Boleslav se těší na další Septemberfest, který bude 5. září na Krásné Louce. Vystoupí kapely Proteus, Komunál, Seven, Rammstein MC a Konec konců. Čekají na vás také pouťové atrakce, pivní soutěže, Trial Brothers a afterparty v pivním stanu. Vstupné 200 korun se platí na místě. Začátek bude ve 2 odpoledne.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jen šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: byl dnešní start do našeho odpoledního úletu. Kamarádi, za námi 14. hodina, pondělní 14. hodina, no a my se opět slyšíme. Já jsem Luky, s vámi jsem tu do 16. No a s námi samozřejmě taky spoustu skvělý muziky, která prodlužuje život. A za chvilku se mrkneme taky na to, co nám život naopak zkrátí a o kolik minut. Takže přesný rozbor už za malou chvíli. Ale teď už vás od mikrofonu Rádia MB vítám, no a jdeme si to užít. Tom Grennan, Prince Ital, Joe a Marky Mark, dáme si taky Kubu Děkana, který s námi mimochodem oslaví 14. listopadu naše narozeniny. Rádia MB už 7. v pořadí, takže i na to se můžete těšit, ale o tom určitě ještě uslyšíte. Tak jdeme se do toho pustit a slíbený Tom Grennan, Boys Don't Cry. Užívejte pondělí.
1: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
4: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.
5: Žiž

0: vám společně s Refuem Život je cíl. Vy jste si naladili Radio MB, právě teď vám společnost taky dělá odpolední úlet. No a když už jsme u toho života, tak se mrkneme na to, co nám ho může zkrátit. A taky tady máme jednu ze studií, který mě opět zaujala, a ta nám říká přesně, o kolik minut si zkrátíme život, pokud třeba sníme hot dog, dáme si sladkou limonádu a tak dále. Takže jdeme na to. No a aby to bylo vyvážený, tak si řekneme i o potravinách, který nám život prodlouží, tak abyste si to mohli vyvážit. Přátelé, vědecká studie, která počítala, jak různé potraviny statisticky ovlivňují zdraví roky života, nám ukazuje, že pokud sníte hot dog, jste minus 36 minut vašeho života. Pokud si dáte snídaňovej sendvič, tak minus 13 minut. No a pokud si dáte kolu nebo jinou sladkou limonádu, tak je to 12 minut z vašeho života. No a pokud byste to chtěli něčím vyvážit, tak pokud si dáte ořechy a semínka, tak to vám vrátí zpátky 25 minut. No a některý druhy ryb třeba dokážou vrátit až 28 minut. Takže pokud si dáte hot dog, zajeste to nějakou rybou a jste skoro na nule. No a pokud si dáte kolu, tak ji zajeste ořechama a semínkama. No a měli byste být relativně v pohodě. Tak teď už se jdeme ale život prodloužit, a to úsměvem, který nám způsobí další hudební line-up tady na Radio MB. Walk of Fame Moví Star letí pro vás.
1: Radio MB.
2: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. For just one day.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
2: Mami, co bude k obědu?
3: Dneska mám prázdniny.
2: A co bude k večeři?
3: Pořád mám prázdniny.
4: Tak já objednávám pizzu Christe.
3: Vidíš, proto jsem si tě brala.
5: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
6: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: sezóna. Přesně za měsíc si dáme první ostrý zápas. Právě teď probíhají přípravné zápasy, ty už máme za sebou celkem tři, dva bohužel nedopadly pro nás dobře. Třetí se Spartou, tak tam dostali pěkně 1-3. Další přípravný zápas nás čeká už v úterý 18. srpna, kdy Boleslav vyráží na Duklu. No a další přípravný na domácím ledě už 8. září s Litvínovem a 10. září s Kladnem. Tam už se uvidíme všichni, tam už bude kompletní tým, no a my se neskutečně těšíme na novou sezónu. No a samozřejmě věříme, že bude o chlup lepší než ta minulá. Rozhodně ale budeme fandit a rozhodně se budeme vídat ve Škoenergo aréně. No a už se nemůžeme dočkat. Takže pomalu a jistě opražte dresy, opražte šály a 18. září ve Škoenergo aréně. Teď za další muzikou Feel the Emotion.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Slavnostní otevření zámeckého parku Kosmonosy se uskuteční 5. září. Celá akce bude spojena s tradičním dnem města Kosmonosy a program začne ve 13 hodin. Další informace přineseme na webu Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: a já jsem za to moc rád, protože zrovna včera jsme se bavili, že těch veder a těch extrémních teplot už bylo víc než dost. No, tak se na týden trošku ochladíme, tedy ten pracovní týden, ale na víkend už by to všechno mělo být zase v pořádku. Tedy v pořádku, pokud vám stačí teploty do 25 stupňů. Za mě úplně ideální. Každopádně ale na víkend se můžete těšit, no a samozřejmě i tentokrát se bude konat spousta fajnových akcí. Pátek, Valečovské léto, Anaka, Kamil Střihavka a taky The Best of Macky. No a v sobotu už samozřejmě u nás v Mladé Boleslavi očekávaný Koupák Fest. Tam dorazí zpěvačka Kristýna, taky Berenika Kohoutová, UDG a kapela Švihadlo. Jako vstupenka na Koupák Fest postačí celodenní vstupné na koupaliště, takže i kdybyste se náhodou nešli koupat, pokud by na vás byla přece jenom do vody zima, můžete si jednoduše zakoupit za 170 korun celodenní vstupné, no a přijít alespoň na Koupák Fest. Takže máme opět nabitej program, co se víkendu týká, a nabitý to máme i tady v odpoledním úletu. Další porce fajnový muziky, Silver, Světlo, Roxette a právě teď už si dáme Youngblood. Tak zůstávejte s námi a užívejte ochlazení. Já z toho mám radost.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackey. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Špatný signál? My jsme všude. Rádio

0: Tak přátelé, my si tady stěžujeme na Evropskou unii, jak nám všechno zakazuje, přikazuje a vymýšlí nejrůznější pitomosti. Ale teď koukám na to, že třeba ve Vietnamu, tak tam jsou na tom ještě o malinko hůř. Protože právě ve Vietnamu se prý rodí příliš mnoho chlapců, no a tak se Vietnam chystá zasáhnout. No, není to tak, jak jsem si původně myslel, že zkrátka zakážou ženám rodit chlapce. To úplně nevím, jak by se jim podařilo, ale každopádně právě Vietnam už roky ohrožuje tikající demografická katastrofa způsobená právě velkou převahou narozených chlapců. No a tak Vietnam chce do roku 2035 snížit poměr pohlaví při narození na přirozenou úroveň, tedy přibližně 106 chlapců na 100 dívek. No a jak to udělají? Mezi navrhovaná opatření, která mají tomuto vývoji zabránit, patří přísnější vymáhání zákonů zakazujících výběr pohlaví plodu, důkladnější kontroly zdravotnických zařízení, intenzivnější sledování online reklamy na služby výběru pohlaví plodu a taky osvětové kampaně. No tak jestli jsem to dobře pochopil, tak ve Vietnamu už jsou tak daleko, že vy si můžete vybrat, co se vám narodí. No a o tomhle si jdu zjistit trochu více, protože to vypadá jako docela zajímavý pro odpolední úlet. Takže vy si zatím dejte muziku a já jdu hledat tuhletu službu. Teď pro vás letí Roxette a taky Support Lesbians jsou na řadě. Takže zůstávejte s Rádiem MB.
1: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: Kali, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 15. srpna vás od 19 hodin čeká na Putně koncert Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných. V neděli pokračujeme od 15 hodin rodinným dnem s pohádkou o Palečkovi.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není Putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Rádio MB.

0: snažil dohledat, jak je to s tím výběrem pohlaví dítěte ještě před narozením. No a zatím jsem se tedy k žádné informaci nedopracoval. Ani slavná umělá inteligence mi nedokázala poradit, ale evidentně něco takovýho existuje. A nebo si jenom někdo dělal v článku legraci. Ale slibuju, že do zítra to dohledám, protože tohle rozhodně nenechám jenom tak, jelikož je to dostatečně bizarní téma pro odpolední úlet. Takže uvidíme, jestli do zítra se mi podaří někde něco vyškrábnout, třeba na nějakým darknetu, ale teď už se s váma, přátelé, budu loučit. 16. hodina na dohled, já vyrážím k domovu, no a vy už si dál užívejte muziku s Rádiem MB. No a hlavně buďte optimisti, stejně tak jako Olga Lounová. To je song, který vám posílám na rozloučenou, no a pošleme ho taky všem Petrám k jejich dnešnímu svátku. Holky, všechno nejlepší, pořádně to oslavte. No a my ostatní se uslyšíme zase zítra. Ahoj!
1: Rádio MB. Jediné mladoboleslavské rádio.

0: prodejci nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debí. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Posloucháš správně.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Den města Kosmonosy se slavnostním otevřením zámeckého zámku se uskuteční 5. září. Akce začne ve 2 odpoledne. Těšit se můžete na kapelu Endorphins. Dále také na dobovou módní přehlídku, ukázku historických kol pana Folprechta.

Tady je Rádio MB, já vám přeji krásný podvečer, chcete-li pozdní odpoledne, je pondělí 17. srpna. Ještě jednou přejeme všem Petrám. Jméno Petra pochází z řeckého slova pro skálu, takže pokud nějakou Petru znáte, dneska jí radši neříkejte, že je tvrdohlavá. Ona je prostě skálopevná. No a čím je dnešek významný, 17. srpna 1978 se třem Američanům podařilo jako prvním lidem přeletět Atlantik v balónu. Trvalo jim to 6 dní a z Maine doletěli až do Francie. No pohodička. Tak geniální lidská sabotáž, o tom bude řeč a proč si třeba pamatujeme trapas z roku 2009, ale ne, to, co jsme včera měli k obědu, i to vám vysvětlím. Krásné pondělí. Radio MB.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.

0: Pondělí 17. pokračuje. No a přátelé, víte, co je geniální lidská sabotáž? Jste unavení, ráno vstáváte, ale večer si řeknete, dám si ještě jeden díl seriálu. Psychologové to popisují jako prokrastinaci spánku z potřeby získat zpátky vlastní čas. Celý den vám někdo diktoval práce, povinnosti, děti, telefon a večer je konečně čas, který patří jen vám, takže ho odmítnete odevzdat posteli. No, odevzdáváte ho teď Radio MB a to je dobře, já jsem rád a tady máte další muziku.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí a pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Jedeme dál při pondělku 17. srpna. Proč si pamatujeme trapas z roku 2009, ale ne, co jsme měli včera k obědu? No, protože mozek miluje věci, které mají silný emoční náboj. Takže jméno člověka, kterého jste potkali včera? Nic, ale věta, kterou jste před 15 lety řekli před celou třídou a okamžitě jste ji litovali? No, je to v HD se zvukem a mozek vám ji mile rád pustí těsně před spaním. No, prostě mozek nefunguje jako archiv, je to spíš editor, který si říká, tohle bude jednou určitě důležité a nikdy na to nezapomeneme. Pojďme dále, já se loučím a těším se na slyšenou zítra v 9 dopoledne tady na Rádiu MB.
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

0: Sportovní den města Kosmonosy se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna ve sportovním areálu SK Kosmonosy. Těšte se na fotbalový turnaj, vystoupení mažoretek, hasiče, biatlon a další doprovodný a sportovní program. Začínat se bude v 16 hodin.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert zpěvačky Daša, jazzová kapela Endorphins, dobová módní přehlídka, historická kola, rodinný program Altamira i občerstvení. Objevte nové srdce kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
2: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
3: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
2: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Legenda praví, že pod hradem Valečov se v pátek 21. srpna objeví tři hudební jména. Anna K., Kamil Střihavka a Best of Mackie. Jestli přijde rytíř i k vám, nevíme, ale že to bude dobrý, to víme. Pátek 21. srpna pod hradem Valečov. Lístky na vstup na fest.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
0: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Tady dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB.

0: Jedinečná noční parkourová show v České republice. Český skokový pohár na farmě Ptírov u Mnichova hradiště. Velká noční cena Hofmann Žižák. 22. srpna se za umělého osvětlení představí jezdecká elita. Chybět nebude ani bohatý doprovodní program pro celou rodinu a vystoupení zpěvačky Debbie. Více na www.farmaptirov.cz.
1: V sobotu 5. září od 14 hodin ožijí kosmonosy výjimečnou událostí. Přijďte oslavit Den města a buďte u slavnostního otevření nově obnoveného zámeckého parku. Čeká vás odpoledne plné zábavy, koncert.

0: stanice Kosmonos a užijte si den plný hudby, historie i skvělé atmosféry. Den města Kosmonosy, sobota 5. září od 14 hodin v Zámeckém parku. Těšíme se na vás.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.

0: Chceš sport, zábavu a partu, která tě bude bavit? Zkus sportovní cheerleading z Black Tigers. Akrobacie, zvedačky, skoky nebo jen tamec a pořádná energie pro holky i kluky od 6 let. Přijď na nábor 3. září na stadion v Bolce v rámci akce Pohneme městem nebo 8., 9. a 10. září do tělocvičny 4. základní školy v Mladé Boleslavi. Black Tigers začínají v Mladé Boleslavi již 18. sezónu. Mají téměř 140 členů, desítky medailí a titulů České republiky a jejich odchovankyně dokonce získaly tituly mistryň světa v americkém Orlandu. Tak neváhej a přijď to zkusit.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
2: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
3: V sobotu 22. srpna vás od 18 hodin čeká koncert legendární brněnské kapely Roberta Křesťana Trapeři. V neděli proběhne od 15 hodin rodinný den s pohádkou Karkulka.
2: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
3: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
4: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.